0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pro národy země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrch tvého skotu a přírůstek tvého bravu. Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmým cestami budou před tebou utíkat. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přísáhl, když budeš na příkazy Hospodina svého Boha dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísáhl Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každou práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem. Budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž. Budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, které vám dnes přikazují tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, on je hoden všetkých chvál.

najvzácnejší, co mám, drahokam. Ježíš, najvzácnejší, co mám. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž v lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupu. Drahokam.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.

0: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.